Mužov z Košického Klečenova vystriedá teraz Vlachovská pieseň. Na Gemeri budeme s folklórnou skupinou Stromy z Vlachova a s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

a zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny.

hlásí o slovo. Slunce má po šichte, dneska už má hotovo. Chvíli si ho razí a zítra jede na novo. Je čas jít spát.

Srdcu je, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.